Vyhrávaj za desky, my nepotřebujem slova, nám stačí řeč našich těl. Naše oči se jak rubín lesknou, spolu hrajeme NHL. V ložnici máme svou Paříž a máme svůj vlastní Řím. Dole parkuje soukromej vůz, ale my nevídem ze dveří.